0: joint problem, knees and shoulders and this.
1: Teď se mě někdo ptal na potíže z klouby, kolena, ramena a podobně.
0: There is something which is very good.
1: Je na to něco, co je velmi dobré.
0: And it is only once a year about 1 month treatment.
1: A je to taková léčba, která probíhá jednou za rok zhruba měsíc.
0: And it is very pleasant.
1: A je velmi příjemná.
0: That's very good.
1: Je velmi dobrá.
0: So would you like to listen?
1: Čili chtěli byste si to poslechnout?
0: It's also very good for after the birth.
1: Je také dobrá pro, po porodu.
0: And it's also very good for the mothers after giving the birth.
1: Pro maminky po porodu v 6 nedělí.
0: Also for ladies,
1: pro ženy,
0: mostly they have less iron,
1: které mají méně železa většinou.
0: It's many good things.
1: A je v tom spoustu dobrých věcí.
0: And when I will tell you,
1: až vám to řeknu,
0: everybody would like to do it.
1: Tak to bude každý chtít zkoušet.
0: It is something to eat.
1: Jí se to.
0: And it's so tasty.
1: A chutná to lahodně.
0: You will say, Swamiji, can I eat little more?
1: Budete říkat, Swamiji, že můžu si dát trochu víc.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So you know the methi.
1: Znáte methi?
0: They call, what they call in English?
1: Fenugreek.
0: Fenugreek.
1: Čili fenikl. Ne? Řecké seno. Aha, pardon. Řecké seno.
0: In German they said boxhorn clay.
1: Takhle to zní německy.
0: Methi. And we can hear harvest.
1: A můžeme ho tady sklízet.
0: We can do here in this some field and have a organic.
1: Můžeme tady založit nějaké pole a pěstovat v biokvalitě.
0: So approximately I give you the ingredient.
1: Čili přibližně vám řeknu ingredience.
0: 1 kilo the methi seeds.
1: 1 kilo toho řeckého sena.
0: And little bit you fry on the hot fan.
1: Trošku ho opražíte na oleji.
0: Not oil.
1: Fat. Hot
0: fan.
1: Na pánvi na sucho, pardon.
0: And then grind it.
1: A pak ho umelete.
0: Not very powder, but like a little like a our počkej. From mice, what we call polenta.
1: Čili ne úplně najemno na prášek, ale trochu nahrubo, zhruba tak, jako je polenta.
0: Okay. Then 1.5 kilo also organic brown wheat.
1: Potom 1.5 kilo nějakého hnědého obilí.
0: Wheat.
1: Hnědé obilí, pšenice.
0: Yeah, there are two kinds of wheat.
1: Jsou dva druhy obilí.
0: One you have little whitish.
1: Jedno je ta bílé.
0: And one is very nice brown.
1: A druhé je to hnědé. Jak celozrné.
0: From which what we make the black or brown bread.
1: To z čeho se peče takový ten chleba celozrný.
0: this is the whole wheat is grinded, no?
1: Kdy se mele jakoby celé zrno do toho chleba.
0: So you make also a little bit fried.
1: To se také trochu opraží.
0: On the without oil on the
1: bez some oleje hot na fan. Suché pánvi.
0: And then also grind it.
1: A také like se to
0: like chapati flour or bread flour.
1: Také se to umele jako kdybyste mleli mouku na čapátý nebo na chléb.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, ne?
0: Then half kilo or 1 kilo almonds.
1: Pak kilo anebo půl kilo mandlí.
0: Wash it with cold water.
1: Properete ve studené vodě.
0: Dry it.
1: Usušíte.
0: And also grind it or scratches.
1: A také umelete nebo nakouskujete.
0: Half kilo.
1: Půl kila.
0: And 100 gram dry ginger powder.
1: 100 gramů sušeného zázvoru v prášku.
0: And twenty gram the or 15 gram cardamom
1: a 15 nebo
0: seeds.
1: 20 gramů kardamonových semínek.
0: And also the dry coconuts.
1: A sušený kokos.
0: The chips of coconuts.
1: Takové ty kousky sušeného kokosu.
0: That you should also chip it, make it small.
1: To byste také měli nakouskovat, nakrájet na malé kousky.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, že jo? How much of coconut?
0: 50 gram, when it's dry, it's very much.
1: 50 gramů kokosu.
0: Then 20 gram cinnamon.
1: Pak 20 gramů z kořice.
0: And 1 kilo this Indian they call gur.
1: A 1 kilo něčeho.
0: Jaggery.
1: Gur. Speciálního surového cukru, který se indicky řekne gur.
0: Yeah, but there are 2-3 different kinds.
1: Jsou různé druhy toho cukru.
0: Something is totally with the chemical cleaned and like this, but it should be nice raw.
1: Je cukr, který se různě chemicky pročišťuje, tak ten ne, měl by to být úplně surový cukr.
0: And this our Muktanand should import.
1: A Muktanand by ho měl dovážet.
0: Good.
1: Dobře.
0: Then this methi and wheat
1: pak to
0: flour.
1: Řecké seno a to obilí, ta mouka z toho.
0: You should fry.
1: To byste měli ještě opéct, opražit.
0: Then put inside 1.5 liter ghee.
1: A přidat 1.5 litru ghee.
0: But pure ghee.
1: Ale aby to bylo čisté ghee.
0: Okay. Yes, then what is the inside more?
1: Tak co tam je ještě dalšího?
0: And then fry it like making halwa before you put water inside.
1: Čili pak to s tím ghee smažíte, jako kdybyste chtěli dělat halvu, ještě předtím, než tam nalijete vodu.
0: And but don't put any water inside.
1: Ale žádnou vodu tam nelejte.
0: And then you mix everything inside.
1: A pak to všechno smícháte dohromady.
0: This gourd, you should cut it small, small.
1: I ten cukr, ten gůl, byste měli nasekat také na malé kousíčky.
0: But when it's fried, it should become again cool.
1: A až se to opraží, tak byste to měli nechat schladit.
0: And then you make a ladu.
1: A pak se z toho udělají ladu.
0: About 40 to 50 gram.
1: Aby ta jedna kulička měla 40 až 50 gramů.
0: Like tennis ball.

0: Jako takové tenisáky.
1: And you eat every day?
0: A každý den sníte?
1: Morning.
0: Ráno?
1: No tea, no coffee.
0: Žádný čaj, žádná káva?
1: No milk.
0: Ani mléko?
1: Herbal tea maybe.
0: Možná bylinkový čaj?
1: And you eat this one ladu.
0: A sníte tu jednu kuličku.
1: If you can digest, eat two.
0: Pokud se vám podaří to strávit, tak sněste dvě.
1: Otherwise one is okay.
0: Jinak jedna je taky v pořádku.
1: Then I don't eat anything 1 hour or 2 hours.
0: Nic dalšího hodinu nebo dvě nejeste.
1: Now, don't eat any kind of oil.
0: Nejeste žádný typ oleje.
1: This is Ayurveda.
0: A to je Ayurveda.
1: Ayurveda said eat lot of ghee.
0: V Ayurvedě se říká, jeste spoustu ghee.
1: And this other Western, they said eat lot of oil.
0: A na západě se říká, jeste hodně olejů.
1: But we don't make argument.
0: A my se nehádáme.
1: So as long as you will eat this,
0: do té doby, dokud takto budete jíst,
1: then it should follow after 20 days more.
0: Měli byste to provádět 20 dní ještě.
1: So, no any kinds of made out of yogurt.
0: A po tu dobu nejíst nic jogurtového. Nic, co je z jogurtu.
1: And no tomatoes.
0: Žádné brambory, rajčata, pardon.
1: No any kind of sour.
0: Nic, co by bylo kyselé.
1: Except lemon.
0: Kromě citrónu.
1: Also no citronic fruits.
0: Taky žádné citrusové plody.
1: No. No any carrots, roots.
0: Žádnou kořeněnou zeleninu, kořenovou zeleninu, mrkev.
1: Mostly leaf fruits or vegetable.
0: A měli byste jíst naopak listovou zeleninu.
1: Pumpkin.
0: Dýně.
1: Less potatoes.
0: Méně brambor.
1: No melon sani, no.
0: Žádné cukety.
1: Yeah. And no beans.
0: Žádné fazole.
1: Only mung dal.
0: Jenom mung dal.
1: Green mung dal.
0: Ten zelený, zelené fazolky mungo.
1: Yes. That's it.
0: Tak to je celé.
1: Eat rice.
0: Můžete jíst rýži.
1: You can eat wheat.
0: Můžete jíst různé obilí.
1: You can eat corns.
0: Kukuřici.
1: And enjoy.
0: A užívat si to.
1: And after 2 months tell me how's your joints.
0: A za 2 měsíce mi řekněte, jak jsou na tom vaše klouby.
1: This is the bomb.
0: Je to taková bomba.
1: For your knees and for your joints and for your back.
0: Pro vaše kolena a veškeré klouby i záda.
1: But this has to be done in the cold season.
0: Ale je třeba to provádět v chladném ročním období.
1: In month of December.
0: Ideálně v prosinci.
1: January.
0: Nebo v lednu.
1: When is good cold.
0: Když je opravdu dobrá zima.
1: And only once a year.
0: A jenom jednou za rok.
1: No, it likes you very good and you want to eat again more, no.
0: A když vám to bude chutnat a budete to jíst častěji, tak to nedělejte.
1: After 2 years.
0: Za 2 roky.
1: Or 3 years.
0: Nebo za 3 roky.
1: Your body will ask you always to do it.
0: Vás vaše tělo bude žádat, abyste zase to udělali.
1: Otherwise, double pain will be in the joints.
0: Jinak budete mít dvojnásobnou bolest v těch kloubech.
1: So it's like addicted.
0: Čili je to taková závislost.
1: But good addicted.
0: Ale dobrá závislost.
1: And it's good for also during the pregnancy.
0: A je to také dobré po těhotenství.
1: The child will be very healthy and very good.
0: A dítě bude velmi zdravé a dobré.
1: And mother milk will be best.
0: A mateřské mléko bude to nejlepší.
1: So this is that what I wanted to tell you for the joints.
0: Čili to je to, o čem jsem chtěl mluvit, co pomáhá na klouby.
1: You can put little haldi powder inside.
0: Můžete tam dát trošku kurkumy mleté v prášku.
1: No tomato.

0: potatoes, no mangoes.
1: Ale žádná rajčata, žádná manga.
0: No pineapple.
1: Žádné ananasy.
0: Nothing which is sour.
1: Nic, co je kyselé.
0: Also maybe no apple.
1: Možná taky žádná jablka.
0: Sweet, very sweet fruit is okay.
1: Sladké ovoce je v pořádku.
0: But no sour.
1: Ale ne kyselé.
0: Just for 1 month.
1: Je to jenom na 1 měsíc.
0: Sounds good.
1: Zní to dobře.
0: Now, you don't know if you can do it and you can do it properly.
1: Nevím, jestli to zvládnete udělat tak, jak je potřeba, správně.
0: And if you make for you, then don't give your husband.
1: Ale když si to uděláte pro sebe, tak to nedávejte pak
0: manželovi.
1: Otherwise
0: he will empty whole jar.
1: Jinak celou tu vaši zásobu
0: or do together, husband and wife. No
1: vyprázdní. A nebo to můžete dělat společně, manžel s manželkou.
0: It is for old age people.
1: A je to také pro staré lidi.
0: Yes. Or those who have really pain in knees and joints.
1: Pro všechny, koho bolí klouby, kolena, ostatní klouby.
0: So no tomatoes, no eggplants.
1: Žádná rajčata ani žádný lilek.
0: No this sour and no any kind of bean which creates gas.
1: Nic kyselého a žádné fazole, které vytvářejí plyny.
0: Only mung.
1: Jenom to mungo.
0: Mung dal. Now, who would like to have this?
1: Kdo by do toho chtěl jít?
0: Raise hand up.
1: Zvedněte ruce.
0: Seriously.
1: Kdo vážně do toho chcete jít?
0: Seriously, okay? One man or woman should get up and look, raise, gaze. How many percentage you think people are would like to have?
1: Někdo by měl vstát a spočítat všechny ty ruce a říct zhruba procenta, kolik nás do toho chce jít.
0: Okay, good idea. Thank you.
1: Děkuju.
0: Can we give a duty?
1: Můžeme to dát někomu za úkol?
0: Someone. They can prepare here in Strelky kitchen.
1: Aby nám to připravili tady ve střílecké kuchyni.
0: And you can buy.
1: A můžete si to tady pak koupit.
0: Okay. Now, the ingredient what I mentioned.
1: Ty ingredience, které jsem zmínil.
0: Is not so cheap.
1: Nejsou úplně levné.
0: And people who will work.
1: A lidé, kteří na tom budou pracovat.
0: So we will see how it is, but it is something good. You can get this.
1: Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to dobré, kdybyste to tady mohli dostat.
0: Really, it will do to good to you.
1: Prospělo by vám to.
0: Then there's another remedy.
1: Pak je ještě jeden lék.
0: That's also like this very good.
1: A ten je také velice dobrý.
0: That's also similar like this.
1: Je podobný jako toto.
0: That will be in next program.
1: A to bude na dalším programu.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: In this beautiful divine park.
1: V tomto krásném božském parku.
0: Garden is too little.
1: Zahrada je příliš málo.
0: The park of Mahaprabhu Deep Foundation Ashram.
1: Je to park Mahaprabhujiho nadace ashramu.
0: This is one of the best place to learn, to practice and to gain a good health.
1: A je to jedno z nejlepších míst, kde můžete cvičit a kde můžete získat dobré zdraví.
0: It is something which we can't compare.
1: Je to něco nesrovnatelného.
0: Nature is the nature.
1: Příroda je příroda.
0: You can have a nice, beautiful, big building.
1: A můžete mít krásnou vysokou budovu velikou.
0: Maybe 70-80 floors.
1: Třeba 70 nebo 80 patrová.

0: Big restaurants.
1: Můžou tam být veliké restaurace.
0: Big lobby.
1: Veliké haly.
0: And also conference halls.
1: A konferenční sály.
0: Everything.
1: Může tam být všechno.
0: Very modern.
1: Může to být velmi moderní.
0: And nice decoration of the flowers and plants.
1: A krásně vyzdobené květinami, rostlinami.
0: From plastic.
1: A umělými.
0: And good air condition.
1: Může tam být dobrá klimatizace.
0: But that cannot make us so happy, relaxed and feeling our soul very joyful.
1: Ale to nám nepřinese na duši takovou radost a takový pocit štěstí.
0: Therefore it is a prakrti.
1: Jako příroda, proto se říká prakrti.
0: Prakrti means the nature.
1: Prakrti znamená příroda.
0: Nothing can be compared with such a clean, pure air as this nature here.
1: Nic se nedá porovnat s tím čistým vzduchem, který je tady v přírodě.
0: Now, we should not waste the time.
1: A neměli bychom ztrácet čas.
0: Every minute you should use it for this space.
1: Měli byste každou minutu, kdy jste v tomto prostoru, využít.
0: Make pranayam.
1: Věnovat se pranayamě.
0: Make asanas.
1: Asanam.
0: Just sit down and meditate.
1: Posadit se a meditovat.
0: Sit down and read nice book.
1: Posadit se a přečíst si hezkou knihu.
0: Of yoga and daily life.
1: Z jogy v denním životě.
0: Or different good practical books.
1: A nebo jiné dobré praktické knihy.
0: Not those kind of books where the dreamer writes.
1: Ne takové knihy, které píšou snílkové.
0: Don't be the library worm.
1: Nebuďte takový knihomol.
0: See, we have to have a reality, the practice.
1: Třeba to uvádět do skutečnosti, do cvičení.
0: And so is the nature.
1: A o tom je příroda.
0: And that all every yoga teachers.
1: A proto všichni učitelé jógy
0: should inspire the people.
1: By měli inspirovat lidi.
0: And if it is possible, even only one weekend.
1: A pokud je to možné, tak aspoň na jeden víkend.
0: Take the friends.
1: Vzít přátelé.
0: Or your students.
1: Nebo své studenty.
0: To the nature.
1: Někam do přírody.
0: Europe have beautiful nature.
1: V Evropě je krásná příroda.
0: There are many, many beautiful parks.
1: Je tady mnoho krásných parků.
0: Beautiful beaches.
1: Krásné
0: lakes.
1: Pláže, jezera.
0: Mountains, forest.
1: Hory, lesy.
0: So, one weekend.
1: A tak jeden víkend.
0: Practicing, walking, keeping silent,
1: budete v tichu,
0: learn the silentness from the trees.
1: Učte se tichu od stromů.
0: These trees are talking to us silently.
1: Ty stromy s námi rozmlouvají, ale tiše.
0: Yes, the trees have a life.
1: Ano, stromy mají život.
0: They are living.
1: Jsou živoucí.
0: They also have a soul.
1: A mají také duši.
0: And they are our mother.
1: Jsou jako naše matky.
0: What we call mother nature.
1: Říkáme matka příroda.
0: Prakrti.
1: Prakrti.
0: And this prakrti is also connected to our body.
1: A tato prakrti je také spojená s naším tělem.
0: That's called our nature.
1: I s naší přirozeností.
0: And now the nature is also different.
1: A je to trošku jiná příroda, jiná přirozenost.
0: The thorny nature.
1: Můžete mít nějakou trnitou přírodu.
0: The many cactus.
1: Přírodu, kde roste spoustu kaktusů.
0: The stones.
1: A kde jsou kameny.
0: Different creatures, reptilians.
1: Kde jsou různí hadi a další.
0: That's also different nature.
1: To je také jiná příroda.
0: And similarly, every human.
1: A tak podobně každý člověk.
0: Have a different nature.
1: Má jinou přirozenost.
0: Some have a nature which is not pleasant.
1: Někdo to má tak, že to není příjemné, to jeho.
0: Neither they are happy.
1: Ta jeho povaha. A ani on není šťastný.
0: And they can't make other happy.
1: Ani druhé nemůže udělat šťastný.
0: Introvert.

0: and peace.
1: Yoga je cesta k nenásilí a k míru.
0: So first we have to overcome.
1: Měli vzdát násilí.
0: Then think and meditate on the peace.
1: Pak přemýšlet o míru, meditovat o míru.
0: So how a yoga teacher should lead the practitioners to very beautiful atmosphere.
1: Tak aby učitel jógy dokázal dovést své cvičence k nějaké krásné atmosféře.
0: And choose those students who is really practicing, doing.
1: A vyberte si takové studenty, kteří opravdu cvičí, kteří to provádějí.
0: In this one weekend, you should not touch each other.
1: A během toho společného víkendu byste se neměli navzájem dotýkat.
0: Don't eat too much.
1: Neměli byste se přejídat.
0: Just that your stomach doesn't complain you.
1: Jenom tak, aby si váš žaludek nestěžoval.
0: Because stomach complains two times.
1: Žaludek si stěžuje dvakrát.
0: If you eat too much.
1: Když jíte příliš.
0: Then you don't feel good.
1: Tak se necítíte dobře.
0: The stomach complains.
1: A žaludek si stěžuje.
0: Or you are not eating at all.
1: A nebo když nejíte vůbec.
0: Then the stomach is complaining.
1: Tak si žaludek taky stěžuje.
0: Loudly he's shouting.
1: A dokonce nahlas křičí.
0: You know? So balance, limited.
1: Takže aby to bylo v rovnováze, v omezení.
0: That will understand what means the yoga.
1: Tak aby pochopili, co to je yoga.
0: And what means the peace.
1: A co to znamená mír.
0: And how to harmonize.
1: A jak dosáhnout harmonie.
0: Don't complain.
1: Nestěžujte si.
0: Don't blame.
1: Neobvinujte.
0: Everything is on ourselves.
1: Všechno je na nás.
0: So this is a part of yoga teacher trainings.
1: To by měla být součást toho výcviku učitelů jógy.
0: If you are not teacher,
1: pokud nejste cvičitelé,
0: you are not going to become a teacher.
1: A nechystáte se stát cvičiteli.
0: But it's not only for the teacher.
1: Stejně se to netýká jenom cvičitelů.
0: Teacher is getting this kind of instructions, knowledge.
1: Protože učitelé získávají určité pokyny a vědomosti.
0: To make others happy, relaxed, comfortable.
1: Jak přinést štěstí a uvolnění druhým.
0: And having a free thoughts.
1: Aby se druzí cítili dobře a měli svobodné myšlení.
0: That kind of peace which whole week it will guide you.
1: A získali takový mír, který je povede celý týden.
0: Thanks to many big cities.
1: Díky mnoha velikým městům.
0: And in Europe.
1: V Evropě.
0: Many, many parks. So if you can't go somewhere far distance.
1: Je mnoho parků, takže když nemůžete odjet někam daleko.
0: Go with the group in your beautiful park.
1: Tak běžte aspoň s tou svojí skupinou do nějakého hezkého parku.
0: Direction where these less cars are moving.
1: Tam, kde nejezdí tolik aut.
0: And do there something.
1: A cvičte tam.
0: Meditation.
1: Můžete meditovat.
0: Pranayams.
1: Věnovat se pranayámě.
0: Even with open eyes you can do your pranayams and look to the trees.
1: Můžete dělat pranayamu s otevřenýma očima a dívat se přitom na stromy.
0: That will create a very happy, healthy relation with your friends or students.
1: To vytvoří velice příjemný, zdravý, šťastný vztah mezi vámi a vašimi studenty.
0: Don't go there and don't allow that who only coming selfishly chatting and backbiting.
1: Ale neberte sebou takové studenty, kteří tam chodí jenom, aby si popovídali a třeba někoho pomluvili přitom.
0: You have many complaining. You have many negative and positive things.
1: Lidé si hodně stěžují a mají různé pozitivní a negativní komentáře.
0: You have the stress.
1: Máme stres.
0: Many other things in office.
1: Spoustu dalšího v kancelářích.
0: So when you come for one weekend.
1: A tak když přijedete na jeden víkend,
0: then

0: withdraw thyself.
1: Tak se od toho odtáhněte.
0: From that parpanch. The parpanch means nonsense talking.
1: Od toho parpanch. A parpanch znamená prostě nesmyslné hovory.
0: This responsibility, that, this person is not good, that person is not good.
1: A tenhle člověk není dobrý, a tamhle ten člověk není dobrý, a tohle by měl udělat, a tohle by neměl dělat.
0: In one company,
1: v jedné společnosti,
0: 30 people are working.
1: Pracuje 30 lidí.
0: And in reality, all these 30 are not in harmony. Not in harmony.
1: A ve skutečnosti těch 30 lidí spolu nevychází dobře.
0: So, it's not easy to create the harmony.
1: Není snadné vytvořit harmonii.
0: You know, it's not. It's not easy to create harmony in the family.
1: A není snadné vytvořit harmonii v rodině.
0: In beginning, when you decide to find some partner and you find and you want to marry and how nice and how happy, you know.
1: Na začátku, když si najdete partnera, tak je to všechno krásné, máte pocit, že jste našli.
0: But maximum 1 year.
1: Toho pravého, s kým budete šťastní, ale maximálně to trvá
0: rok.
1: Or
0: if you can expand like rubber.
1: A snažíte se od sebe oddělit jako guma.
0: 1.5 or 2 years.
1: Tak to trvá rok a půl nebo dva.
0: Then that harmony between husband and wife is getting lost.
1: A pak se ta harmonie mezi manželem a manželkou ztrácí.
0: Then it comes, why not you?
1: Pak jeden říká, proč ty nemůžeš něco?
0: Why don't you do it?
1: Proč to ty neuděláš?
0: I don't like this.
1: Já, mně se to tak nelíbí.
0: Oh God, if I will know your nature.
1: Že kdybych věděla, jaký seš.
0: So, that kind of atmosphere creates in the family and in the companies.
1: Čili takováto atmosféra se pak vytváří v rodině i ve společnosti.
0: And what you call, one want to be boss and other want to be other boss and want to be that this person retires. And I would take this work and I would have this position.
1: A v kanceláři to pak je tak, že si člověk říká, a já bych tomu měl šéfovat a tenhle ten už by měl jít do důchodu a já bych měl jít na to jeho místo, o to mám zájem.
0: You will say, how does Swamiji know this?
1: A vy si řeknete, jak to ten Swamiji ví?
0: I was not working in any company.
1: Já jsem v žádné takové společnosti nepracoval.
0: But they tell me.
1: Ale lidé mi to říkají.
0: How is the situation?
1: Jaká je situace?
0: Sometimes it's unbearable.
1: Někdy je nesnesitelná.
0: And what they are using the words.
1: A slova, která používají.
0: And talking. So it's not good.
1: Když o tom mluví, tak vím, že to není dobré.
0: But we are depending. We need money.
1: Ale jsme na tom závislí, protože potřebujeme peníze.
0: We are scared.
1: A bojíme se.
0: But how we will survive?
1: Jak přežijeme bez práce?
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So if you could try to change people.
1: Pokud byste zkusili změnit lidi.
0: Ask them.
1: Můžete se jich zeptat.
0: Come only once for 1 week.
1: Přijďte jenom na jeden týden.
0: Then I will show you how it is.
1: A já vám ukážu, jak to je.
0: They will say, yoga.
1: A ty lidi budou říkat yoga.
0: We don't want this.
1: To nechci.
0: Say, just come.
1: Tak jen přijďte.
0: But clean your thoughts.
1: Abyste se vyčistili myšlenky.
0: Doctor said, I can help you if you help me.
1: Lékař říká, já vám můžu pomoct, když vy pomůžete mně.
0: Means follow the doctor's instructions.
1: To znamená řídit se těmi pokyny lékaře.
0: Holy Guruji told once a story when he came to Europe.
1: Holy Guruji, když přijel do Evropy, tak jednou vyprávěl takovou historku.
0: About two ants.
1: O dvou mravencích.
0: So one ant was living in the sugar mountain.
1: Jeden mravenec žil v cukrové hoře.
0: And the second was living in the Salzburg.
1: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
0: So there was somewhere a conference.
1: A někde byla nějaká konference.
0: So the ants came together.
1: A ty dva mravenci se potkali.
0: And they were having breakfast or something.
1: A měli tam společnou snídani.
0: And they were talking each other.
1: A povídali si spolu.
0: So one ant tells the other ant.
1: A ten jeden mravenec povídá druhému.
0: Sister, from where are you?
1: Sestro, odkud jsi?
0: She said, I am from Salzburg.
1: A ona říká, já jsem ze Salzburgu.
0: Salzburg means the salty mountain, okay?
1: Čili Salzburg znamená Solnohrad, nebo
0: I mean
1: Slaná
0: not
1: hora.
0: The city of in Austria.
1: Čili to je to město v Rakousku.
0: If they are feeling guilty, is their mistake.
1: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
0: But they will accept.
1: Ale přijmou to.
0: Because they are rich.
1: Protože jsou bohatí.
0: From the salt.
1: Mají ze soli.
0: You know, old time.
1: Víte, jak to bylo v dávných časech?
0: It was not easy to get a salt.
1: Nebylo snadné získat sůl.
0: Salt was the biggest business.
1: Sůl byla ten největší obchod.
0: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
1: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That humans cannot eat too much salt.
1: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
0: Otherwise will be very expensive.
1: Jinak by to přišlo velmi draho.
0: Is it you are from the salt mountain?
1: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze Slané hory?
0: Said yes.
1: Ano.
0: Salt is very good.
1: Sůl je velmi dobrá.
0: We live from salt.
1: My z té soli žijeme.
0: He said, really?
1: Opravdu?
0: It's not good. It's so salty.
1: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
0: So the ant from the salt mountain said, you don't know what does it means.
1: A tak ten mravenec té Slané hory říkal, ty nevíš, co
0: it's
1: to
0: very
1: je sůl.
0: Tasty.
1: Je velmi lahodná.
0: Come, my sister.
1: Pojď, sestřičko.
0: I will introduce you my salt mountain.
1: Já tě provedu tou svojí Slanou horou.
0: And where are you living?
1: A kde žiješ ty?
0: Sugar mountain.
1: V cukrové hoře.
0: Sugar mountain.
1: V cukrové hoře.
0: In Brazil.
1: V Brazílii.
0: No? The sugar loaf. But that was in ancient time the one of the biggest shivalinga.
1: Za dávných časů tam byl jeden z největších shivalingamů.
0: But when the Portuguese came.
1: Ale když přišli Portugalci,
0: then they did not know what to do.
1: Tak si nevěděli, co s tím.
0: So they gave the sugar loaf.
1: A tak to nazvali jako
0: but it is a shivalinga.
1: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to shivalingam.
0: Do you know that?
1: Znáte to? Víte o tom?
0: You don't know the sugar loaf?
1: Neznáte to místo v Brazílii?
0: Yes. That means where the Christ statue is like this on the top.
1: Je to to místo, kde je socha Krista.
0: And he was holding my hand.
1: A všichni ho jakoby drží za ruce.
0: To fly together.
1: Abychom letěli společně.
0: But I said, Christ, you remain here.
1: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
0: So you balance here the atmosphere.
1: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
0: So, what is the sugar?
1: Co to je ten cukr?
0: I heard people get diabetes.
1: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
0: He said, no.
1: Ne, ne.
0: Sugar will not get digested. And how it is?
1: A jaké to je?
0: Oh, when you will test.
1: Až ochutnáš cukr.
0: You will forget everything.
1: Tak na všechno zapomeneš.
0: Sugar.
1: Cukr.
0: It's a sweet.
1: Je sladký.
0: And she said, what is sweet?
1: A co to je sladký?
0: Oh, something tasteful.
1: To je lahodné.
0: Come, I invite you to my sugar.
1: Pojď, zvu tě na můj cukr.
0: So the ant from Salzburg, Salt Mountain.
1: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku.
0: Goes to visit the sweet mountain.
1: Jede na návštěvu do cukrové hory.
0: And what she did that ant?
1: Ale co udělal ten mravenec?
0: In case of case.
1: Pro všechny případy.
0: That I will not hunger.
1: Abych netrpěl hladem.
0: So she put the two balls of the salt in the gum.

0: crumbs.
1: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrnička soli do dásní.
0: And she walked to the sugar mountain.
1: A šla k té cukrové hoře.
0: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
1: A tam mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory.
0: And she brought plateful sugar.
1: Jí přinesla plný talíř cukru.
0: Sister, test this.
1: Sestřičko, ochutnej.
0: And she was testing.
1: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
0: It's the same test.
1: A teď to chutná stejně.
0: It's like my salt.
1: Je to skoro jako moje sůl.
0: It became something funny test.
1: Má to takový zvláštní příchuť.
0: It can't be salty.
1: To nemůže být slané.
0: It is.
1: Ale je.
0: Then he said, sister, can you open your mouth?
1: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
0: And she opened mouth.
1: A když ta mravenčice otevřela pusu,
0: big salt pieces.
1: Tak tam byly dva velké kusy soli.
0: What is this?
1: Co to je?
0: My salt.
1: To je moje sůl.
0: Please, can you take out for a while?
1: Můžeš si ji prosím na chvilku vyndat?
0: Brush your teeth.
1: A vyčistit si zuby?
0: Clean your mouth.
1: Vypláchnout ústa?
0: And so she did.
1: A tak ta mravenčice to tak udělala.
0: And then gave the sugar.
1: A potom dostala cukr.
0: Wow! In my life first time, my eyes opened.
1: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
0: My all senses become active.
1: Všechny smysly se probudily.
0: This is great.
1: To je veliké.
0: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
1: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
0: Yes, land is very expensive.
1: No, tak pozemky jsou tady hodně
0: drahé. But we will organize for you some milliliter.
1: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
0: Is enough for the ant.
1: Mravenci to bude stačit.
0: So when you invite someone to that retreat.
1: Když někoho pozvete na,
0: or a weekend,
1: na ten seminář na víkend.
0: Then tell these people.
1: Tak těm lidem řekněte.
0: Now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
1: Ať si neberou sebou všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti.
0: And
1: a tak
0: come to the sweetness of the prakriti.
1: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
0: The nature.
1: Prakriti.
0: Immediately when we come to such a park.
1: Okamžitě, když přijdeme do takového parku.
0: Our all senses are relaxed.
1: Tak se všechny naše smysly uvolní.
0: Our lungs.
1: Naše plíce.
0: Our respiratory.
1: Celý dýchací systém.
0: Our digestive system.
1: Celý trávicí systém.
0: Our eyes.
1: Oči.
0: You see how God have done every tree little different color.
1: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jinou, jiné zabarvení.
0: And every tree have different design of the leaves.
1: A každý strom má jinak designované listy.
0: How many seeds they had?
1: Kolik nůžek to muselo být?
0: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
1: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
0: They saved all the leaves.
1: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
0: but
1: ty listy.
0: Same size.
1: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
0: Same patterns.
1: Stejný vzorec.
0: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
1: To je ta prakrti, příroda.
0: So everyone have the same.
1: Každý to má stejné.
0: Their qualities.
1: Každý má svoji kvalitu.
0: Harmonizing.
1: Harmonizační.
0: The peace.
1: Mír.
0: The blessing of nature.
1: Požehnání přírody.
0: The glory of the God's creation.
1: Sláva Božího stvoření.
0: What we call the love.
1: To, co nazýváme láskou.
0: Is not the love.
1: To není láska.
0: The glory.
1: Je to sláva.
0: The beauty.
1: Je to krása.
0: The harmony.
1: Harmonie.
0: The joy.
1: A radost.
0: The immortality.
1: Nesmrtelnost.
0: That words we should use.
1: Měli bychom používat tato slova.
0: This kind of words we should use. Nowadays love love love love love love. Dnes, everything we can love love love love love.
1: Dnes se neustále mluví o lásce, všechno je láska, láska.
0: And now
1: láska.
0: You don't know what is love.
1: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
0: So the love has become rotten sweet skin.
1: Z lásky se stalo
0: under the tree.
1: Jako ty spadané švestky pod stromem.
0: With a lot of worms.
1: Kde už jsou různé červy a kde to hníje.
0: So glory, blessings.
1: Takže
0: divine.
1: Sláva, požehnání,
0: mercy,
1: milost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: Liberation.
1: Osvobození.
0: Peace.
1: Mír.
0: Greatness.
1: Velikost.
0: That words are called the love.
1: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
0: So God is love.
1: Bůh je láska.
0: But which love?
1: Ale jaká láska?
0: Now people understand so different.
1: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
0: Immediately human brain goes when you said love you.
1: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
0: immediately goes to the tendency of the sex.
1: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
0: and that is the disharmony in the humans.
1: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
0: Only humans.
1: Jenom mezi lidmi.
0: Not animals.
1: Zvířat se to netýká.
0: No. No animals, no birds, no creatures.
1: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
0: Tell the birds, love you.
1: Můžete říct ptáku, miluju tě.
0: And she said,
1: a on vám takto odpoví.
0: What?
1: Cože?
0: Are you crazy?
1: Zbláznil ses?
0: Is it not time for that?
1: Na to není teď doba.
0: In spring.
1: Až na jaře.
0: Relax the human.
1: Buď v klidu, člověče.
0: So, retreat.
1: Čili takový.
0: Means we need to be retreat ourselves. Čili. We were treated, but we lost it and now we treat again.
1: Zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
0: And seminar is good.
1: A na to je dobrý seminář.
0: But in German seminar is also again little bit not good word.
1: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
0: If you make two words,
1: když vytvoříte dvě slova,
0: then it's semi.
1: Tak to mezi je semi.
0: And semi means small.
1: A semi znamená jako malý, poloviční.
0: And now is stupid.
1: A teď taky to znamená hloupý.
0: So little stupid.
1: Čili trošku hloupý.
0: Yeah. So everybody comes little stupid.
1: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako že
0: and
1: je trochu hloupý.
0: They become wise. They again become normal.
1: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
0: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
1: Čili stát se učitelem jógy.
0: And make happy your students.
1: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
0: When they come to your yoga room.
1: Když přijdou do cvičebny.
0: Tell something.
1: Tak jim něco řekněte.
0: Nice.
1: Povězte něco hezkého.
0: That they begin to laugh a little bit.
1: Aby se na začátku trošku zasmáli.
0: Not like sit down.
1: Neříkejte, sedněte si.
0: Lie down.
1: Lehněte si.
0: Now, raise your one leg up.
1: Teď zvedněte jednu nohu.
0: Cycling.
1: A jízda na kole.
0: So, there are some students. The teacher should smile.
1: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
0: Your words should be like the drop of the nectars.
1: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
0: Our being should be like these trees.
1: Měli bychom být, jako jsou tady ty stromy.
0: Therefore it is said, oh my mind.
1: Proto se říká o moje mysli.
0: Be like a tree.
1: Buď jako strom.
0: In any situation.
1: Jakékoliv situaci.
0: Snow.
1: Ať je sníh.
0: Ice.
1: Led.
0: Storm.
1: Bouře.
0: Drought.
1: Sucho.
0: Rain.
1: Déšť.
0: In every many situation.
1: V jakékoliv situaci.
0: Very hot.
1: Ať je hodně horko.
0: But the tree will stay on the same place.
1: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
0: She endures.
1: Všechno vydrží.
0: Heat, cold, drought.
1: Vydrží vedro, horko, sucho.
0: Storms.
1: Bouře.
0: Because tree knows its dharma.
1: Protože ten strom zná svoji dharmu.
0: That I am here for all.
1: Protože já jsem tady pro všechny.
0: I will suffer.
1: A budu trpět.
0: But I will not let others suffer.
1: Ale nenechám ostatní, aby trpěli.
0: You never knows when somebody will come.

0: Nikdy nevíte, kdy někdo přijde.
1: Some birds and would like to have a shelter here.
0: Třeba nějaký pták a bude tady hledat útočiště.
1: The flood will come.
0: Přijde povodeň.
1: The ants and other creatures know. They will climb up on me.
0: A mravenci a ostatní stvoření budou vědět, že na mě můžou vyšplhat.
1: One comes in the very hot, find a shadow.
0: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
1: And if they go away, I don't mind.
0: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
1: If they come, I give them shelter.
0: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
1: I give them flowers.
0: Dávám jim květy.
1: I give them fruits.
0: Dávám jim plody.
1: Someone, they are very nasty.
0: A někdy se ke mně chovají hrubě.
1: They throw the stone to take my fruit down.
0: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
1: But my dharma.
0: Ale moje dharma.
1: My nature.
0: Moje přirozenost.
1: Tree said.
0: Říká strom.
1: I never take the stone back and throw on them.
0: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
1: I endure.
0: Já to vydržím.
1: Their nastiness.
0: Vydržím jejich hrubost.
1: I throw them.
0: A hodím po nich.
1: My fruit.
0: Nebo hodím
1: instead of the stone,
0: své ovoce místo kamene.
1: I give them fruits.
0: Místo kamene jim dávám plody.
1: So one slip on this cheek.
0: Čili když mě udeří na jednu tvář,
1: I will not give them also slap on the cheek.
0: Tak já je neuhodím naspátek.
1: But I will give beautiful other cheek.
0: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
1: Let them have.
0: Ať to mají.
1: That is the nature of the tree.
0: Taková je přirozená povaha stromu.
1: Therefore, there are four things these are holy on this earth.
0: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
1: Sarovar, the lake.
0: Je to Sarovar, jezero.
1: Lake keeps water for all.
0: V jezeře je voda pro všechny.
1: Tarovar, the trees.
0: Tarovar, to jsou stromy.
1: It's for others.
0: Ty jsou tu pro druhé.
1: And the scent.
0: A světec.
1: And the rain.
0: A déšť.
1: They are not doing for themselves.
0: Ti to nedělají pro sebe.
1: They are giving for others.
0: Ale dávají druhým.
1: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
0: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
1: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at home.
0: A neříkejte si, tak tady teď přišel si zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe, ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, hariom.
1: Of course you should go with your friends.
0: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
1: But give equal feelings to all.
0: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
1: If you make differences between your students.
0: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
1: Then without words.
0: Tak beze slov.
1: The stink atmosphere spreads.
0: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
1: Then your teachers or the students are decreasing.
0: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
1: So,
0: budou ubývat, pardon.
1: Teacher needs, no, student needs respect.
0: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
1: Harmony.
0: Harmonii.
1: Kindness.
0: Laskavost.
1: Space.
0: Prostor.
1: Good atmosphere.
0: Aby tam byla dobrá atmosféra.
1: And good teachings.
0: A dobré učení.
1: And respecting them.
0: Abyste je respektovali.
1: Then let them go at home happy.
0: Aby odcházeli domů šťastní.
1: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
0: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
1: But to learn to give them sympathy.
0: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
1: That after such atmosphere in the office.
0: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích.
1: You come to the your yoga class.
0: Přijdou do vašeho kurzu jógy.
1: And you feel happy.
0: A budou se cítit šťastní.
1: But when you come from the office.
0: Ale když přijdete z kanceláře.
1: And you come to your teacher.
0: A přijdete za svým učitelem.
1: And teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident. Oh God, this is what a terrible thing. Yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, this we know everything whole day.
0: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo, já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem a měl jsem nehodu, musel jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí, tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
1: Please don't put this stress on us more.
0: Prosím, nepřidávejte ještě svůj stres k tomu našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here, equally will rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: ať jsou to trny,
1: or a sand,
0: nebo skála,
1: or
0: nebo
1: písek, plant,
0: a nebo rostliny,
1: or the grass,
0: nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro. Chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are a equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš.
1: You can liberate me. You can rescue me from this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Máji.
1: Therefore we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. So I'm longing, looking forward for my yoga friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: Pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku.
1: That he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Adiós.

0: नाहंकारता प्रबुदीपकारता महा प्रबुदीपकारता हि केवलम् ॐ शांति शांति शांति ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Moje úctivé pozdravení jeho svatosti Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansovi Svamijimu.
0: Om Namo Narayan and Hari Om to all the sannyasis.
1: Om Namo Narayan and Hari Om všem sannyasinům.
0: Good evening and Hari Om to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: Dobrý večer vám všem, kdo jste tady přítomní a kdo se díváte přes Swamiji TV.
0: I had already my part in the morning, so today in the evening we will talk.
1: Já už jsem měl přednášku dopoledne dnes, takže je řada na Vivek Purijim.
0: But you know we can't skip this.
1: Ale víte, že nemůžeme vynechat tady to učení.
0: So we will do this and then we will see what Vivek Purji will give you.
1: Takže napřed tohle.
0: Shri Gurubhyo Namaha Hari. Oka etabhyam guru bhakti dabhyam Vairagya samrajada pujanabhyam Namo namah Shri Guru Padukabhyam Kavitvavarashini Shakarabhyam Daurbhagya davam Buddhamalikabhyam Duri kritanam ravipatitabhyam Namo namah Shri Guru Padukabhyam Nataya yo Shri Patitam Samiyo Kadachidapya Sudaridra Varya Mukascha Vachas Patitam Hitabhyam Namo namah Shri Guru Padukabhyam Nali Kanikasha Padahritabhyam Nali Kanikasha Padahritabhyam Nana Vimohadi Nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nalikanikashapadahritabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nalikanikashapadahridabhyam, nanavimohadi nivarikam, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru nalikanikashapadahridabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, nalikanikashapadahridabhyam, namajjanabhishta nivarikabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam. So, for those of you who are writing, please write.
1: Kdo si píšete, tak si prosím pište.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us.
1: Který nás přitahuje.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which attracts us.
1: Které nás přitahují.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: K lotosovým nohám gurua.
0: Which cures us.
1: Které nás uzdravují
0: of the unwanted desires,
1: od nechtěných tužeb,
0: which cures us,
1: které nás uzdravují
0: from the unwanted desires,
1: od nechtěných tužeb,
0: and which helps,
1: a které pomáhají
0: fulfill the desires of those who salute.
1: Naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: And which helps to fulfill the desires of those who salute.
1: A kdo pomáhají naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua,
0: which attracts us to the lotus-like feet of our guru,
1: které nás přitahují k lotosovým nohám gurua,
0: which cures us of the unwanted desires,
1: které nás léčí od nechtěných tužeb,
0: and which helps fulfill the desires of those who salute.
1: A pomáhají naplňovat tužby těch, kdo ho zdraví.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shri dipnaran bhagwan ki jai devadatev devashwar mahadev ki jai shri dipnaran bhagwan ki jai hindu dharam samrat paramahansam sri madhavanand praja satgurudev bhagwan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahansam sri maheshwaranand praja gurudev ki jai hara namah parvati pataye hara hara mahadev shambho
2: Pranam Gurudev.
1: Pranam Gurudevo.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, milí bratři a sestry.
2: Today is so nice to see you near.
1: Dneska je tak hezké, že vás vidím blízko.
2: It is nice to see you very near, not half kilometer far and at your city.
1: Je hezké, že jste blízko a ne ve vzdálenosti půl kilometru.
2: And it's much better energy to feel.
1: A je to mnohem lepší energie, která se
2: all
1: dá vnímat.
2: More closer now to the Abba Mandal of our Gurudev.
1: A jsme také blíž Gurudevovi.
2: Today they come to my mind one story.
1: Dnes mi přišla na mysl jedna historka.
2: Because during the morning Swamiji where with other people go to the little not horse riding but coach and you know this with the horse this chariot carriage yes.
1: Protože Swamiji se jel ještě s dalšími lidmi projet na koních, na povoze s koňmi.
2: And it was the old way of transport.
1: A byl to takový starý způsob dopravy.
2: Two horses.
1: Mít dva koně.
2: And approximately 10-12 people.
1: A tak 10-12 lidí.
2: Poor horses.
1: Chudáci koně.
2: But in that moment I remember one nice story.
1: Ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh.
2: That was one big family.
1: Byla jedna veliká rodina.
2: Approximately same quantity, 12 people, lot of children, lot of stuff, everything in the one chariot.
1: A byla to zhruba stejně velká rodina, nějakých 10-12 lidí, měli spoustu dětí a spoustu věcí a všechno to vezl ten jeden povoz.
2: And that was some nomad.
1: Byla to taková rodina nomádů.
2: What means they are traveling from here to there?
1: Kteří putovali z místa na místo.
2: And with that family was also one dog.
1: A s tou rodinou také žil jeden psík.
2: And then dog, you know how is the dogs?
1: A víte, jak se to má se psy?
2: Running here and there.
1: Pobíhají sem a tam.
2: In the one moment you can't see anymore your dog.
1: Je v jednu chvíli je ani nevidíte.
2: But they came back.
1: Ale zase se vrátí zpátky.
2: And whole day dog was running here and there.
1: A tak ten pes celý den pobíhal sem a tam.
2: But afternoon.
1: Ale odpoledne.
2: Dog was tired.
1: Byl ten pes už unavený.
2: And also sun became strong.
1: A také slunce bylo silnější.
2: And that dog slowly come under the this chariot.
1: A tak ten pes zalezl jakoby pod ten povoz.
2: And whole day running.
1: Celý den pobíhal.
2: Tired.
1: Byl unavený.
2: Thirsty.
1: Měl žízeň.
2: He started to think.
1: A začal přemýšlet.
2: This human.
1: Tyhle ti lidé.
2: Torturing me.
1: Ty mě trápí.
2: Look. So big chariot.
1: Podívejte se, jak je to veliký ten povoz.
2: How many people up?
1: A kolik lidí na něm sedí?
2: And this stuff.
1: A kolik toho mají sebou?
2: And everything I am carrying on my back.
1: A to všechno nesu na svém hřbetě.
2: And you know how a dog is looking when he's tired.
1: Víte, jak
2: the tongue is.
1: Pes vypadá, když je vyčerpaný, jak mu visí jazyk s tlamy.
2: Really, they are torturing me.
1: A ty mě tak mučí.
2: No, I will not anymore carry all this stuff. Even two horses I am carrying.
1: Ale už to nevydržím a už to neponesu. A dokonce i ty koně abych nesl.
2: No, I will stop.
1: Teď s tím končím.
2: And after few kilometers.
1: A po několika kilometrech.
2: He decided to stop.
1: Se rozhodl, že zastaví.
2: Now they will see when I am not carrying them how is the hard to walk.
1: Teď uvidí, když už je nebudu nadnášet, jak těžké to pro ně bude.
2: And he stop.
1: A zastavil.
2: But chariot continued to go.
1: Ale povoz jel dál.
2: Usually there is our situation.
1: To je obvykle situace, ve které jsme.
2: That we also think, oh, how many things I am doing.
1: Taky si říkáme, kolik toho všeho dělám.
2: And that is not only problem with the dog and with us.
1: A není to problém jenom se psem a s námi.
2: Same story is in the Ramayana.
1: Stejný příběh je totiž i v Ramayáně.
2: When great Hanumanji,
1: když ten veliký Hanumanji,
2: in the one moment sit and start to think.
1: Se v jednu chvíli posadil a začal přemýšlet.
2: Yes. I do a lot of things.
1: Dělám toho opravdu hodně.
2: I found a sita.
1: Našel jsem sítu.
2: I fly to found the cure.
1: Zaletěl jsem tam.

0: abych našel tu ten lék.
1: For the Rama and Lakshman.
0: Pro Rámu a Lakshmana.
1: Bridge also.
0: Taky ten most.
1: Everything I do.
0: V podstatě všechno dělám já.
1: Look, really, Rama was here.
0: Vážně, Rama byl tady.
1: But I do.
0: Ale fakticky to dělám já.
1: And in that moment.
0: A v tom okamžiku.
1: He was sitting near the Ram.
0: Seděl poblíž Rámy.
1: Ram immediately recognized the thoughts of the Hanumanji.
0: A Ráma okamžitě spozoroval ty Hanumánovy myšlenky.
1: And what to tell in that moment?
0: A co v tu chvíli říct?
1: First you start with the compliment.
0: Napřed začnete chválit.
1: Oh, you're great.
0: Oh, jsi tak veliký.
1: You make really so much for me.
0: Opravdu toho pro mě děláš tolik.
1: But I have one task more for you.
0: Ale mám pro tebe ještě jeden úkol.
1: Yes.
0: Ano.
1: Please give this ring.
0: Prosím tě, dej tady ten prsten.
1: To the one sage.
0: Jednomu mudrci.
1: And that sage was very far, far on the Himalaya.
0: A ten mudrc byl zrovna daleko v Himalajích.
1: And it is very hard to reach that area.
0: A v místech, které byly velmi těžko dostupné.
1: But you are mighty Hanuman, you are able to do this.
0: Ale ty jsi ten mocný Hanuman a ty to dokážeš.
1: And he said, yes, my lord, I will do for you.
0: Řekl, ano, můj pane, pro tebe to udělám.
1: He took the ring.
0: Vzal si prsten.
1: And he was traveling.
0: A vydal se na cestu.
1: It was really hard to reach
0: Rishi. Toho Rishiho bylo opravdu velmi těžké se k němu
1: and
0: dostat.
1: And finally he reached to the Rishi.
0: Ale nakonec byl u něj.
1: He bowed down to the Rishi.
0: Sklonil se před ním.
1: And gave the ring from the Rama.
0: A předal mu Rámu v prsten.
1: Rishi put in the some veil.
0: A Rishi se na něj podíval a odhodil ho do nějaké nádoby.
1: Imagine yourself.
0: Tak představte si sami sebe.
1: Anger start.
0: Jak ve vás začne.
1: And Hanuman was really with the great fire inside.
0: Se vzmáhat zlost a v Hanumánovi to hodně hořelo.
1: How is possible?
0: Jak je to možné?
1: That is a ring from the Ram and you just throw down.
0: Vždyť je to prsten od Rámy a ty jsi ho jenom tak odhodil.
1: And also that sage.
0: A taky.
1: So that is the Hanuman. Little shake it.
0: A taky ten Rishi viděl, že vlastně ho tam posílá Ráma.
1: And he said yes. Always in that moment, what Swamiji teach us, when somebody with such emotion come to you, yes, okay.
0: A že se v Hanumánovi začínají zvedat ty emoce, tak se ho snažil tak jako uklidnit, tak jako Swamiji
1: yes,
0: to s náma dělá.
1: I make a mistake.
0: Ano, to jsem teda udělal chybu.
1: Please. Give me once more that ring to see.
0: Prosím tě, tak dej mi ten prsten ještě jednou, ať se na něj dobře podívám.
1: And Hanumanji put the hand inside.
0: A Hanumanji tam vložil ruku.
1: And he feel that is not only one ring.
0: A nahmatal, že tam není jenom jeden prsten.
1: But so many rings inside.
0: Ale že je tam spousta prstenů.
1: And he put out.
0: A vyndal hrst.
1: And opened the fist. And he saw that is inside 10-20 same rings.
0: A když rozevřel pěst, tak viděl, že tam je 10 stejných prstenů.
1: And suddenly, what is this?
0: A co to teda je?
1: And sage, this Rishi said to him, every time when Vishnu incarnate on the earth,
0: a ten Rishi mu řekl, pokaždé, když se Vishnu inkarnuje na zemi,
1: he give me token of the appreciation, love, ring.
0: Tak mi na znamení své lásky a úcty předává prsten.
1: In that moment, Hanumanji realized.
0: A v tu chvíli si Hanuman uvědomil.
1: What is very important also for us to understand.
0: To, co je i pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
1: That was so many before us,
0: že bylo,
1: and it will be so many

0: after us.
1: Bylo mnoho takových před námi a bude mnoho takových po nás.
0: And that dog was thinking I am a doer.
1: A ten pes si myslel, to dělám já.
0: And finally he was disappointed.
1: A nakonec byl zklamaný.
0: Because if we think I am a doer, without me this world will stop.
1: Protože když si myslíme, to všechno je na mě, já to dělám a beze mě by se to všechno zastavilo.
0: Everything is working only because of me.
1: Všechno funguje jenom díky mně.
0: That chariot is going only because of me.
1: Ten celý povoz jede jedině díky mně.
0: I am a great organizer.
1: Já jsem veliký organizátor.
0: No.
1: Tak ne.
0: Only what is important for us.
1: To, co je jedině pro nás důležité.
0: To understand and to pray. To be the tool.
1: Abychom rozuměli tomu, že jsme jenom nástrojem a abychom se za to modlili.
0: And we are something like a hammer.
1: Jsme něco jako kladivo.
0: And hammer is happy.
1: A kladivo je šťastné.
0: When somebody took and worked with that hammer.
1: Když ho někdo vezme do ruky a pracuje s ním.
0: Because with that hand, hammer is just sitting somewhere in the corner.
1: Protože bez té ruky by se to kladivo jenom někde povalovalo v rohu.
0: And always be aware that and pray, please God.
1: A buďte si toho vědomi a modlete se za to, prosím Bože.
0: Give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
0: Give me chance to be your tool.
1: Dej mi možnost být tvým nástrojem.
0: Because in that moment when you are a tool of divine force.
1: Protože v tu chvíli, kdy se stanete nástrojem té božské síly.
0: In that moment that divine force is flowing through you.
1: V tu chvíli ta božská síla proudí skrze vás.
0: And you feel completely different.
1: A vnímáte to úplně jinak.
0: You know this? Yes.
1: Víte to, znáte to?
0: When you are leading yoga class.
1: Když vedete kurz jogy.
0: When you start naham karata prabhudip karata mahaprabhudip karata hikevalam.
1: A začnete
0: and you start yoga class.
1: Začnete touto mantrou, začnete lekci.
0: Maybe on the beginning of yoga class you feel oh my God.
1: No, možná na začátku té lekce cítíte něco jako oh můj Bože.
0: But after yoga class.
1: Ale když hodina skončí.
0: You feel full of the energy.
1: Tak se cítíte nabití energií.
0: Why? Because
1: proč?
0: You said naham karta.
1: Protože jste řekli to naham karta.
0: And in that moment you pray, please God, please Mahaprabhuji, please Ishta Devata, what you have.
1: Protože v tu chvíli se modlíte, prosím Guru Devo, prosím Mahaprabhuji, prosím Ishta Devato, takový, jakého máte.
0: Please give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
0: To serve.
1: Abych mohl sloužit.
0: To be a tool.
1: Abych byl nástrojem.
0: And in that moment, that divine energy flows through you.
1: A v tu chvíli ta božská energie pak proudí skrze vás.
0: It is not only leading yoga class.
1: A netýká se to jenom vedení lekcí jogy.
0: Any seva.
1: Je to
0: any karma yoga.
1: Seva, jakákoliv karma yoga.
0: But it's very important to be invisible.
1: A je velmi důležité být neviditelný.
0: Because if you are visible.
1: Protože když jste viditelní.
0: And you do some good karma.
1: A děláte nějakou dobrou karmu.
0: And you expect that you will gain some nice paper with your name.
1: A získáte, předpokládáte, že získáte nějaký hezký papír se svým.
0: And you put on the wall in your office.
1: Jménem nějaký diplom, který si pak vystavíte na zeď.
0: And that everybody who enter in that room see immediately this paper.
1: A každý, kdo vstoupí do té místnosti, tak pak hned uvidí ta vaše papírová ocenění.
0: Somehow you are stand in front of this paper.
1: Tak dokonce i si třeba stoupnete tak, aby jste byli u toho

0: diplomů a byl vidět.
1: We lose everything.
0: A tím všechno ztrácíme.
1: Because of that is nicely said in the Bible.
0: Protože o tom se krásně mluví v Bibli.
1: When you pray, when you fasting.
0: Když se postíš.
1: Make that you have nice hair, they said put oil in the hair.
0: Tak tam se říká, když se člověk postí, tak by si měl naolejovat vlasy.
1: What means you look good.
0: Aby vypadal dobře.
1: You look great.
0: Vypadáte skvěle.
1: And what we are doing?
0: A co děláme?
1: Also, we put this hook.
0: Taky si tam dáváme ten

0: That is the our life.
1: A to je náš život.
0: What Vishwaguruji said.
1: Co říkal Vishwaguruji?
0: If you see some muddy lake.
1: Když vidíte nějaké jezero, které je plné bláta.
0: And even you are not throwing the stones inside.
1: Tak i když do toho rybníka nebudete házet kameny.
0: What means you are not making anything bad.
1: To znamená, neděláte nic špatného.
0: But you are near that lake.
1: Ale jenom se přiblížíte k tomu rybníku.
0: And you know that the lake, such kind of the lake, make the methane, this gas.
1: Tak víte, že z takových těch stojatých vod vlastně se uvolňuje metan, různé plyny.
0: And sometimes look like when you are cooking the polenta.
1: A někdy ten metan tak jako vybublává, vybuchuje, jako když vaříte polentu.
0: And make blup.
1: Dělá to přesně tady to.
0: And if you are near,
1: a když jste hodně blízko,
0: that blup will make dirty to you.
1: Tak jak to jakoby vyvře, tak vás to zacáká.
0: And few days ago we talked about ahimsa.
1: Před pár dny jsme mluvili o ahimse.
0: And we talk about great soul, great Pitaji Bhishma.
1: A mluvili jsme o té veliké duši, o Bhishmovi.
0: They said that he was all the time in the white dress.
1: A o něm se říká, že neustále nosil bílý oblek.
0: That is also symbolically why.
1: A to je také symbolické. Proč?
0: And Vishwaguruji explained
1: Vishwaguruji.
0: That it means that our life is something like a coal mine.
1: Nám to vysvětloval tak, že náš život je něco jako taková uhelný důl.
0: And we need to come in that coal mine, in the white dress.
1: A my musíme do té sluje uhelné vstoupit v bílém oblečení.
0: And when we go out of that coal mine, our dress remain white.
1: A když z toho dolu budeme vycházet, tak aby to naše oblečení zase bylo čisté, bílé.
0: That is also in Bhajan of Kabirdas, about Chaudhary.
1: Také je to v Kabirdasově Bhajanu.
0: For that is not easy.
1: Není to nic snadného.
0: Here, this 3 weeks of seminar, darshan, satsangs.
1: V průběhu těch 3 týdnů, kdy jsme tu měli seminář, darshan, satsangi.
0: Everybody of us was in the washing machine.
1: Tak jsme všichni do jednoho byli v takové pračce.
0: And now is important that this white dress.
1: A teď je důležité, aby ten náš to bílé oblečení.
0: We try to keep as long as is possible.
1: Jsme se snažili udržet bílé, co nejdéle to půjde.
0: And thank you for that, Vishwaguruji.
1: Děkujeme ti za to, Vishwaguruji.
0: That we know.
1: Že víme.
0: That is important because so many people in the world is living.
1: Že víme, že to je důležité, protože na světě žije mnoho lidí.
0: Without knowledge, without at all thinking about what we are talking here.
1: Bez tohoto poznání lidí, kteří vůbec netuší, o čem tady vlastně mluvíme.
0: And to get opportunity to hear something about this.
1: A abychom vůbec získali tu možnost něco takového si poslechnout.
0: It is wow, so great thing.
1: Tak už to je úžasné.
0: And especially when we try to do something.
1: A zvlášť, když se pak na základě toho snažíme něco udělat.
0: It is excellent.
1: Tak je to vynikající.
0: And because of that, don't be I'm not good, I'm bad. No.
1: A proto si neříkejte, ale já jsem hrozný, já za nic nestojím. Ne.
0: You want to do something for yourself.
1: Chcete udělat něco pro sebe.
0: And when you do something for yourself,
1: a když uděláte něco pro sebe,
0: immediately that will have so big impact for the society.
1: Tak to bude mít okamžitý vliv na celou společnost.
0: Because I know in the previous time,
1: Já vím, že dřív.
0: I hear so many times

0: Oh, I can't enter in the public transport.
1: Jsem slýchával, jak lidé říkají, já ani nemůžu vlíst do dopravního prostředku žádného.
0: People are so negative.
1: Lidé jsou tak negativní.
0: Oh, that is the rakshasa around me.
1: Jsou jako kdyby to byly rakshasové kolem mě.
0: It means that we are not yogi.
1: To znamená ale, že nejsme jogíni.
0: If we are yogi,
1: když jsme jogíni,
0: we will go in the hell.
1: Tak i klidně půjdeme do pekla.
0: And through our thoughts, through our feelings, we will make from the hell heaven.
1: Kdybychom byli jogíni, tak bychom vstoupili do pekla a našimi myšlenkami a pocity bychom to peklo proměnili v nebe.
0: Yes.
1: Je to tak?
0: Remember this previous time. Yes.
1: Pamatujete si to.
0: And we will do this. Not only try to keep the clean dress.
1: Čili nejenom se snažte udržet si ten čistý
0: oblek. But we will try to
1: oblek.
0: That light what we gain from the Vishwaguruji spread around us.
1: Ale snažte se to světlo, co získáváme od Vishwagurujiho, šířit dál.
0: Sridipna Bhagavan Ki Jai.

0: Dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And the students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav
1: is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say,
0: jak vždycky říkáme,
1: someone said,
0: někdo řekl,
1: tons of theory,
0: tuny teorie,
1: is nothing,
0: není nic,
1: with gram of practice,
0: proti zrnku praxe.
1: So, age doesn't mean,
0: a věk neznamená.
1: So if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's own mistake.
0: Je to vaše vlastní chyba.
1: Because for atma there is no time.
0: Protože pro atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now,
0: kteří teď poslouchají,
1: that they love to teach,
0: kteří milují učení,
1: they have devotion,
0: mají oddanost,
1: and they have respect,
0: mají úctu,
1: and love to their students,
0: a lásku ke svým studentům,
1: but yourself cannot inspire them, you have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty

0: Yamuna.
1: Mayamu.
0: Why is he giving such a milk?
1: Proč mi dává takové?
0: Not for drinking, it's for bathing.
1: Které ani není napití, jenom na koupel.
0: And we telephoned.
1: A zavolal jsem.
0: And she said, yes, it's for drinking.
1: Ona říká, ale to je napití.
0: The whole problem.
1: Celý problém.
0: That they don't allow to drink direct milk from the cow.
1: Oni tam nedovolí, abyste pili mléko přímo od krávy.
0: Strictly prohibited.
1: Je to přísně zakázáno.
0: And if you give to your children or your husband or wife, you have to pay fine.
1: A když byste to dali svým dětem nebo manželce, manželovi, tak byste museli platit pokutu.
0: So every milk has to go through the what we call the dairy.
1: A tak všechno to mléko musí projít mlékárnou.
0: Pesticidy. So it's not that quality.
1: A už to není ta kvalita.
0: Many chemicals inside.
1: No, přidá se mnoho chemie.
0: So people used to buy bathing milk.
1: A tak lidé kupovali tohleto koupelové mléko.
0: Soon they realized that people are using for drinking and eating.
1: No a vyšlo najevo, že to lidé používají na jídlo, na pití.
0: So now they put some chemical inside.
1: No a teď už i do toho přimíchávají chemii.
0: It's not tasteful, very, very ugly taste.
1: Aby to mělo ošklivou chuť.
0: And you get vomiting and diarrhea.
1: A dostanete z toho zvracení a průjem.
0: So how people are, only few people, but they have power.
1: A je to jenom pár lidí, ale mají moc.
0: So such a milk.
1: Takové mléko.
0: Production, dairy production.
1: Takové mléčné výrobky.
0: Is not healthy.
1: To není zdravé.
0: What to do?
1: Co dělat?
0: Therefore, we shall try to minimize, to consume the dairy protection.
1: Měli bychom se snažit minimalizovat konzumaci mléčných výrobků.
0: So cheese,
1: ať je to sýr,
0: jogurt, milk,
1: mléko,
0: etc.
1: a tak dále.
0: And it is happening already long ago.
1: A už se to stalo před dlouhou dobou.
0: And we as a vegetarian,
1: my jako vegetariáni,
0: what most people, especially in what so-called Czechoslovakia,
1: co lidé a zvlášť tom takzvaném
0: Hungary,
1: Československu, Maďarsku,
0: etc.
1: a tak dále.
0: What they consume?
1: Co je jedí?
0: Bread, butter, cheese.
1: Chleba s máslem a se sýrem.
0: Is tasteful?
1: Je to chutné.
0: Everyone likes bread.
1: Každý má rád chleba.
0: Likes butter.
1: Máslo.
0: Cheese.
1: Sýr.
0: But you should know.
1: Ale měli byste vědět.
0: The kilos which you are gaining.
1: Ta kila, která vám přibývají.
0: Without your wish.
1: Aniž byste si to přáli.
0: Is your body is getting fat.
1: Toto tělo nabírá tuk.
0: Destroying many systems in the body.
1: A to ničí mnoho tělesných systémů.
0: Our gland systems.
1: Náš systém žláz.
0: Liver.
1: Játra.
0: Kidneys.
1: Ledviny.
0: Gallbladders.
1: Měchýř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And that's why you can't reduce the kilo though you practice yoga.
1: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jogu.
0: So use only very little for your coffee or tea.
1: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
0: Cheese.
1: Sýr.
0: Is tamas food.
1: Je jídlo tamas.
0: So that's not healthy.
1: A to není zdravé.
0: So because it's some days or weeks or months old.
1: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
0: Paneer is better.
1: Panýr je lepší.
0: But not the cheese.
1: Ale ne sýr.
0: Bread.
1: Chleba.
0: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
1: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
0: In some cases, the Australian told,
1: Australané mi řekli, že v určitých případech
0: that in white bread,
1: ten v tom bílém chlebu,
0: which is a very fine flour,
1: která je z velice jemné mouky.
0: You know how many chickens are killed per day in world?
1: Kolik na světě každý den zabíjí kuřat?
0: And what happens with the feather?
1: A co se stane s tím peřím?
0: No, everywhere will be feather flying from chickens.
1: Všude by tady lítalo peří z kuřat.
0: So they make a powder from chickens feathers.
1: Oni dělají prášek z těch z toho peří.
0: All other kinds of birds.
1: A nejen z kuřat, a ze všech ptáků.
0: And they mix in this white flour.
1: A přimíchávají to do té bílé mouky.
0: The toast bread.
1: Ten toastový chleba.
0: So it is very light.
1: Je velice lehký.
0: And when you make a toast.
1: A když si z toho uděláte toast.
0: Just less than half minute.
1: Jenom ani ne za půl minuty.
0: It pops up.
1: Vyskočí na bide.
0: And it is very nice, crunchy.
1: Je velice lehký, křupavý.
0: Why?
1: Proč?
0: Because of the chicken's feathers.
1: Kvůli těm kuřecím peřím.
0: So, and you know our hair?
1: A víte naše vlasy?
0: You know in every shop of the hair cutter, hairdresser,
1: v každém kadeřnictví.
0: And the hairs for military,
1: a kde v armádních,
0: from prisoners,
1: od vězňů.
0: And these all hairs from big hotels, they buy.
1: Z velkých hotelů tam to vykupují.
0: And they make powder.
1: A dělají z toho práše.
0: And put in the brown bread.
1: A ten zase přidávají do hnědého chleba.
0: So you are eating the hair.
1: A tak jíte vlasy.
0: Of the people.
1: Jiných lidí.
0: So I don't know why the humans are doing like this.
1: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
0: This is called research.
1: Říká se tomu
0: this is called science.
1: Říkají tomu věda.
0: This is called the modern technology.
1: Říkají tomu moderní technologie.
0: No. But the science will never be compared with the nature.
1: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
0: There is no one scientist in the world till today.
1: Do dneška není na světě takový vědec.
0: Can produce one drop of the blood.
1: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
0: Everyone their blood is different.
1: Každý má jinou krev.
0: Entire diagnosis which can be founded in one drop of the blood.
1: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
0: Not only about us,
1: nejen o nás samých,
0: but about our ancestors,
1: ale i o našich předcích.
0: You know the Australian aborigines?
1: Víte ty australské původní obyvatele?
0: They are from South India.
1: Oni jsou z jižní Indie.
0: They found now in the genes,
1: našli to v jejich genech,
0: is South Indians.
1: Že jsou z jižní Indie.
0: They look like South Indians.
1: Vypadají jako z jižní Indie.
0: They make these tilaks on the face and on the arms.
1: A dělají si
0: the stomach.
1: Tilaky na obličeji, na pažích, na břiše.
0: So, how many hundreds of years?
1: Kolik už je to stovek let?
0: Or the thousands.
1: Možná tisíce.
0: But still you can find in the blood.
1: Ale pořád to v té krvi najdete.
0: That for each and every person and other creatures.
1: A to se týká každého člověka i každého tvora.
0: They have their whole picture in it.
1: Je v tom celý obrázek o nich.
0: That no scientist can do.
1: A to žádný vědec nedokáže.
0: And they will not be able to do.
1: A nebudou schopni to udělat.
0: So we are against the nature.
1: A tak jdeme proti přírodě.
0: And nature takes the revenge again.
1: a příroda opět od to vrátí, odplatí.
0: So what we eat,
1: to co jíme,
0: it's manipulated.
1: Je zmanipulováno.
0: And they change the pure nature quality.
1: Oni mění ty čisté přírodní kvality
0: into the artificial things.
1: Na umělé věci.
0: Who is the victim?
1: A kdo je obětí?
0: We all.
1: My všichni.
0: This is a big problem.
1: A to je velký problém.
0: And almost everything what you get.
1: A téměř všechno, co dostáváte.
0: From your hair shampoo.
1: Ať od vašeho šamponu na vlasy.
0: The body oils.
1: A na olej na tělo, krémy.
0: Everything has from the killed animals.
1: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
0: In old time it was not.
1: Za starých časů to nebývalo.
0: This affect our body.
1: A to ovlivňuje naše tělo.
0: So somehow we have to survive.
1: A nějak musíme přežít.
0: So if we have to survive,
1: a pokud máte přežít,
0: then we should have a good digestive system.
1: Musíme mít dobrý trávící systém.
0: And limit your diet.
1: A omezit svoje jídlo, svoji dietu.
0: We will be able to avoid 90% our illnesses.
1: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
0: But only one thing we can't master, it's not easy to master.
1: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
0: Our taste.
1: To je naše chuť.
0: With the tongue.
1: Náš jazyk.
0: This temptation is very big.
1: Tohleto pokušení je velmice velké.
0: It is said,
1: říká se,
0: there's a rare person.
1: Jsou vzácní lidé.
0: A rare yogi.
1: Vzácný jogín.
0: Who have complete control.
1: Který má úplnou kontrolu.
0: Over the taste.
1: Nad chutí.
0: And sex.
1: A nad sexem.
0: These are two indriyas.
1: To jsou dvě indrie.
0: Is very mighty.
1: Které jsou velice mocné.
0: And we are slave of that.
1: A my jsme jejich otroky.
0: And we lose most precious energy of the body.
1: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
0: So control your taste.
1: Takže ovládejte svoji chuť.
0: And eat less.
1: A jeste méně.
0: And practice more.
1: A cvičte víc.
0: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
1: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
0: So, tomorrow we will make an experiment.
1: Zítra uděláme pokus.
0: Because you are mostly all yoga teachers.
1: Protože většina z vás jsou jogoví učitelé.
0: And going to be a yoga teacher.
1: Nebo budoucí učitelé jogy.
0: So tomorrow you have to do perfect.
1: Zítra budete muset udělat perfektní.
0: One posture.
1: Jednu pozici.
0: Begin with P.
1: Začínající na P.
0: P. Which is that?
1: A která to je?
0: Paschimottanasana. So try whole night.
1: Procvičujte to celou noc.
0: Find the technique.
1: Najděte si tu techniku.
0: Who can do perfect Paschimottanasana?
1: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasanu?
0: Will be a special group.
1: Bude ve zvláštní skupině.
0: That will be specially supported.
1: A ta bude obzvlášť podporovaná.
0: And they will get a special nourishment.
1: A dostanou speciální výživu.
0: Others will get what is available.
1: A ostatní dostanou jenom co zbyde.
0: So who don't know what is Paschimottanasana?
1: A kdo neví, co je Paschimottanasana?
0: So everyone knows.
1: Takže všichni to vědí.
0: You don't know.
1: Ty nevíš.
0: How long you are practicing?
1: Jak dlouho?
0: Only 1 month. Oh, so you are a visitor. All right. So I want to have one demonstrator.
1: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
0: Who can do the perfect Paschimottanasana?
1: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasana?
0: Please stand up.
1: Postavte se.
0: one person.
1: Jeden člověk.
0: You know? Go on the table.

0: zabývají takovými společnostmi.
1: They don't consume these things.
0: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
1: They get different food.
0: Oni mají jiné jídlo.
1: They have enough money.
0: Oni mají dost peněz.
1: So such a food is attacking our gland systems.
0: Takové jídlo útočí na náš, na naše žlázy.
1: Which attacks our hormones, changing our hormones.
0: Oni útočí na naše hormony, mění naše hormony.
1: And this will harm us more and more.
0: A to nám bude víc a víc ubližovat.
1: So we have the opportunity.
0: My máme příležitost.
1: We are blessed one.
0: My máme požehnání.
1: That we have yoga.
0: Že máme jógu.
1: And we have the master.
0: A že máme mistra.
1: Who is expert to eat.
0: Který je odborníkem na jídlo.
1: And tells the teacher, students, eat less.
0: A říkat studentům, aby jedli méně.
1: So anyhow, my diet is very controlled.
0: Ale moje strava je velice řízená.
1: And pranayama is very important.
0: Pranayama je velice důležitá.
1: Prana. So pranayama is more important than postures.
0: Pranayama je důležitější než pozice.
1: But it means not that you will not practice the postures.
0: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
1: It is unbelievable.
0: Je neuvěřitelné.
1: I tell you one example.
0: Řeknu vám jeden příklad.
1: Day before yesterday, I was in Delhi.
0: Předevčírem jsem byl v Delhi.
1: And there is one man.
0: Je tam jeden člověk.
1: He is Muslim.
0: Je to muslim.
1: From royal families.
0: Z královské rodiny.
1: And we have very good relation.
0: Máme velice dobrý vztah.
1: And he was very fat.
0: A on býval velmi tlustý.
1: Now he's 75.
0: Teď je mu 75.
1: And he had diabetes.
0: A má cukrovku.
1: Headache.
0: Bolesti hlavy.
1: Back pain.
0: Bolesti v zádech.
1: Knee problems.
0: Problém s kolenem.
1: And always he says, Swamiji, what can I do?
0: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
1: And I was always forcing him to do what I tell him.
0: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
1: So he did 10 days.
0: A tak on to na 10 minut dělal.
1: And gave up.
0: A nechal toho.
1: And became more and more ill.
0: A byl víc a víc nemocný.
1: Then about 14 months.
0: A asi před 14 měsíci.
1: He decided that he will follow Swamiji 100%.
0: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
1: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
0: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
1: And when he came day before yesterday,
0: a když přišel předevčírem,
1: I couldn't recognize.
0: Nemohl jsem ho poznat.
1: He was looking very young.
0: Vypadal velice mladě.
1: And proudly he said,
0: a hrdě řekl,
1: thank you, Swamiji.
0: Děkuji vám, Swamiji.
1: I am your real disciple now.
0: Jsem váš skutečný žák.
1: I followed you 100%.
0: Budu vás 100% následovat.
1: I told myself,
0: řekl jsem sám sobě,
1: to my lips,
0: svými rty,
1: keep close.
0: Buďte zavřené.
1: Don't eat.
0: Nejeste.
1: This and this and this.
0: Tohle a tohle a tohle.
1: 35 kilos he lost.
0: Zhubl 35 kilogramů.
1: And no any more diabetes.
0: Už nemá žádnou cukrovku.
1: No any more headache.
0: Žádné bolesti hlavy.
1: And no more back pain.
0: Žádné bolesti v zádech.
1: No joint pains.
0: Žádné bolesti kloubů.
1: And had always very high blood pressure.
0: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
1: No more high blood pressure.
0: A už ten taky zmizel.
1: And he's so happy.
0: A je tak šťastný.
1: He said, thank you, Swamiji.
0: Řekl, děkuji, Swamiji.
1: So I said, I wish such a discipline too.
0: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
1: Speaking is very easy.
0: Mluvit o tom je velice snadné.
1: But to do it is a little difficult.
0: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
1: He said to me.
0: A on mi řekl,
1: the person like you, Swamiji,
0: Člověk jako vy, Swamiji,
1: have dinner in Delhi,
0: má večeři v Delhi,
1: breakfast in Vienna,
0: snídaní ve Vídni,
1: lunch in Strýlky,
0: oběd ve Strýlkách,
1: and dinner somewhere else.
0: A večeři zase někde jinde.
1: Body cannot resist.
0: A to tělo neodolá.
1: So slow down, Swamiji.
0: To tělo tohle to nevydrží, tak Swamiji zpomalte.
1: I say I will do.
0: A já jsem řekl.
1: So

0: ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému ja.
0: Salutations to Shri Alakpurji Siddha Pit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alakpurji Siddha Pit Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhinavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwara Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said vipreet kale vinasha buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinasha kale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Sat Yuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem